obločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

jenom, co u mých nohou leží, pak posou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. Znovu roku týdnu, co u mých nohou leží, pak posou vykročí.

Choć wklouzává srdce rozstávat cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.